Ja, rytý hlavy, gláze, gláze, sa plís, brýniští. Little Saturday night. Good times, great oldies.